Nicynosz Kotchbus switchi wot kunc tydźenja, ale tež Kamjensk, Kamjenska Bošć so zaso zahaji a to dźensa wječor z tak mjenowanym wučahom na swjedźenišćo. A wječor móžeće potom tež na tohošću dožiwić koncert, a to dujerski koncert. Měsčans dujerio tam zahudža a tež wulki orkester ze Skolina zaso si dojedže, zoby tam wam kwies Selu zahučil na totla, může kůjde z vás tež zavěště někoto školu i stučku povědač vo Kamjenské Bošči. Kada je to rekało? Pojedžeme se po melonu, fišlkové caute, junu valcofart a potom zase domoj. Když máte ty švy dopomněnky, necháme jutce o tem rade řečeč, to můžete se rád lubi přizivit, máte džen za celý džen čas o tem přemyslovat, snadno vám ta jedna bo tamna anekdota zase domyslí přijde, to si myslu zohaj. Vosom po napu šestřiče, dobrá nepřeje, sámského osmosti.

0: minuty do 6.
1: Nabožne słowo.
0: Magenta Juri Tornak z Nebečic.
2: W dźěćacej knize Pippi Langstrumpf spěra znateje spisowaćelki Astrid Lindgren namaka štěrowacu sadu. Kak krásne doby w nebesach być, tež one hižo od wonka dekerjane wupadaja. Sem o tym hižo husto rozmyslował, dokaž jako hobijowy fotograf wiem, so je ledoma nešto bole fotogene hač nebesa. Tež je bo nam hižo od wonka dekerjane nebesa stvoril, kak krásne budu one za nas potom hakle od nucka. Kak pak přihotujme se na věčnost? Je nám to vonkovne, kaj ščilne dere meče, peneze abo kariéra vážniše, hač dušine vusmirene na Boha? Sme po Boži kázni ľubi svoje bližšieho, kaj sebe samo tež opravdže živi? Kujže z nás ma nádži zotraje jeho živene z najmenša 80 let, a za nimo proca a potu tež kus krádošče a z Boža doživi. Tole všojedne, kak starý sme, nikto z nás nevie, što jutce bude. Mieli so modlička iš Mojzes v 90. psalme. Vuč nás naše dny ličič, so bychme múdrošť v útrobe našli. Prošme tu iš Boha, so by nás tak přeživene ved, so bychme čas, kotež nám zbyva, múdre vúžili, přede s kúždym dňom sme dali a blíže k věčnosti. Nevieme dre dokvadne, što nás po smerči očakuje. Najważniejsze pak, što już dobyli w niebesach wiedzieć je, niebesa są żywene z Bohom, a w tym mieli są hižo na zemi zwuczować.
0: Dobra, Juri Czornak z Nebečic, w nedoku a zamowitości, tam niż je w osady. 4 minciny.

0: Posomičeno do naposednich to poladamy do Bušic. Tam maja wohnjovu woboru. Bušćanska wobora ma 27 aktivnych kamaradov a jeden z nich je Roman Mark. Kiše hižo ci a cice či let podla. Što ha vas na tutej čestnohamtskej službie z cewa tak zahorja?
1: Hej, voda je jana zhromadnošt. Z ludźmi, kotrež jeden hewak, nima činč, jenož ji wobore, a to celé jedno tu rede čini. Nebo toho, co jen ľuďom pomejo, to je jasné.
0: A čenca Júce vosvíča tam v Bušecach 150. jubilej. A to jednoch z tých najstarších voňových voborov celého budeského okresa. O tom slyšíte tu pola nás viacej v srbském rozvosu za 20 minčinov.

0: se do minčino po nach po sedmichem. Gdyż byla nas dela nach Sirena žri, no to si přeco myslu, daj bo zbožo, zase ničo vůjce nestanje, ničo rôznoho z najmenša liždobja v ohňový vovornice pomáčo zavěstče tež ve vašej gmenie Runie, tak je. Tutun kunst tyčen ja pak nech so prošu niče například nepali vo sebe nic vokolo Bušic, Buščanská vohňová vobora vo srivičí menúci svůj 150. jubilej. Beno Bilk je voboru zaše pjat kvop. Pytał, a nietko poskajcie raz, co je wun tam runie by tu tym czasu dożywił.
1: Andrzej Macala je jeden ze z tych, z najmniejsza to wokół obosić, przeco zasu słyszysz, kotrych se kuźla woniła w obora przeje. Jako 16-letny je wun we obory započał, potom by to już to let je drugi mąż, a w 2016 nietko je nawoda. Szef nad 27 aktywnymi wobornikami. A oni sú tiež hodži na to, što ješ stejí pola nich v depoje, 4 leta staré LF 10. Zevšim, što ješ také auto treba, tank s 2,5 tisat litrami vody, mobilný vodu mietak, špeciálny set za vojen v lesu a tak dále. To šo oni juce poponujú na svojim svedženiu v ústaje. A rune, jako mi Andrej ešte poveda, so pola nich v oblito jenož tak vokovo 5 razu sirena vuje. Pjatk popolu v štyrjoch, tež kožde jižo na konc tydžina myslí. Andri, vostaj mě sreč sády stejo. Skočí k kamory a jižo zjedže von do draste vonjovoch hlubovníku. Ani žane dvě menšne požišo, další kamarádojo na kolesu a v auče přísmala. Vopravdě, oni přísmala. Kolové a tři je dele a nuc to škytný je draste. Já se sva pali, so jeden praša. Jeho sobkamarád Markus Bjarš hľada na monitor na stene.
2: Ja neviem, Nike, ja. Mittelbrand, Waldbrand, Puschwitz am Puschwitzer Park.
1: Aha, polo na krome se von tam čita. Andrej Macala už na miestem auto štartuje a ve biehu, ja neviem, dvejo aber cioch menšin, sú iža 9 ďalší přijeli. Potom skoča príni do auta a v žaden jeničky nie dotal pomalu bežal. Hulne ešte dvaj ďalšie vokovo rožka přísmali taj, tohle auto už vod jedže.
3: To je nik ohre bere, zase ja co môžeš jo, ty to súrka, haj, ja sa nikad lezotva čo pojedžím los.
1: Tunraz však je puč krutky, při puču do vietrova, so šťernišťo pali. Vojn je jenoši 600 metrov před príni ležonosti Bošic. Na tamnej strone stejá nimale v metr vysoké pomene až na 30 metrov před rečerec závodem. Bosčanci kamarádojo zabočno prskač a dážno tiež ďalšie vobore přijedu. Jako prýny tej ze zvúha a nesvačidva. Na koncu bude ich na polu 5 voborov. Z vodu, motekami a vopačemi kontra pomeniam. Sreč pola z tej vulky štom. Vokovo neho sú bošičino reča stvorili a maja netko toustu hadžicu na rameniach. Celé prytku je Roman Mark, kýž je tej šižacíja cíci let podľa a kýž netko do vohyňa prska.
4: Z jasným dětca tu viednik do nadbehovanské skupiny, ktorýž je tu vodu da čečeč.
1: Šta sa je dokvane pali?
4: Je nevočná te polo, ktorýž je tu níže vojen dostal.
1: Okolo pečich pokazuje termometr ešte cíjací cí stopňu. Pod toustej drastu v oborníku Juška jenož tak beží. A tohle voní svoju čestnohamskú službu rádečinia. V núznych pánach kaž zaš v piatk a tež pri tajkých svedženiach kaž dženca a judce, kdež spomínaja v Bošicach na jubilej 150 let svoje vonjevoje vobory. S čímž má tuta mała gmina samo jednu ze z najstarších vonjevoch voborov z cyva ve budyským okresu.
0: A tak chceme tež gratulovať 150 let vohňová vobora Bošice Benobiek. Je rozpravjav cimenčiny do cibidlky na sedom.

Kamičanska bohošt, šo džen smišo, vas vita na fejšlku od Sauta a Melone. Dženca je tak menovane vúčave kamincu svičinského čaha a potom môžeče dujerský koncert doživič. Kamins dujerio sú si zase vúľký dujerský orkester ze Skolina přeprosili. No aj to je hižo vúľká tradícia, ktorúž môžeče tam na toho šču doživič. Loni to biezno potom trochu zimnišo večo. Dženca si myslu za to punže, když si tam nohajm kustuži pjezlikštiniče, tam možeče potom kovasku zjesť a tiež pivko vupič a na dujasku kručbu svuchač. No a necháme júce tiež raz so dopomnič na Kaminsku bošť, júce na soboče, stano možeče a chceče si to dženca přes cibý džin přemyslič, štosče tam šitko tižo doživili. Ja si myslu tam nekotro škúli stavizničku znoseme. Nesvačidvo, vítam, a to dženca na Smoleriove džin, tam sče od povodnia cioch prošení, vy zjenžeče so tam blízko viesneje kočme, nedaloko kirchova, a potom punže napšikvat tiež do rodového parka, a potom od navečora pečich ve knistvu v

tak pisane, kajž lěta kvůpada se spisanými balonami od horeka hač dele. No tohle so derje přivozme a rád lube, tež potom přinžeme na svojbne svědžen ve Bančicach Kukově. Zajucíšim nedželu, a to ve tamnišej komunikacijské aréně, to je tam na té nové městnosti po dvou kloštorské vody. Što vás tam všetkých očakuje, ve so písané program za cvu svojbu od čilne derimiče je tam tež postarane a od popřipodnja dvimaj. Če budrobně prošení, hač do večera 6. Potajkim svojbne svědčin ve Pančicach Kukově. A to je tež kajž svojbne svědčin Kamenska Bošč, so dženca zají se svůčahom na svědčeniščo, potom je večer dujerský koncert na bůnem torošču se s kamenskými dujerjemi a se svůlkým dujerským orkestrom z Kolina. Zajímce a tež Power Serbia sú do Nuknice prošení judce. Štužce tam sobobdželič, znamenča pečo, mili potom všetco v jednom ústve mieč. Přes Instagram pola serbského mođinského toastva Pauk prošu přizelič. A skladnostne z totych posmiertnych narodnin Achima Brankačka wopominaja mienio dženca svojeho dlouholetného dirigenta. Chcedža tam wopomnensku taflu dženca odkryć z jeho mienom posvičić na večo pečich ve starej cirkvičce na Radvorski nause. Dvimenčenie do cibidlky na vosom jem.

0: Na wuje, no i to są potem takie małe nuckone strożyle, gdzie ta jest o nieżto stało. Dokal dobia wohniowi wobornica a wobornitki won. Potem haj so nadziejamy, że nie jest o niczo złego stało. Nadziejom nie, so tutun konc tydzenia we Bošicach niczo nie stanie. Bošćanska wohniowa wobora minucy swieci swój 150. jubilej. Beno Bielk je woboru zaśły piatk wopytał, a Nitko poskajče a hudajče raz, što je při Bjesadže tam so stało.
1: Andrej Macala je jeden ze styrch, znamenša to wokovo Bošit, přeco zase zvyšiš, kotrch se kužda vonjiva vobora přeje. Jako 16-letne je von ve vobore započal, potom by to išto let je druhý muž a vod 2016 nitko je navoda. Šef na 27 aktivnými vobornikami. A oni sú tiež hordži na to, što ješ stejí pola nich v depoje, 4 leta staré LF 10. Zevšim, što ješ také auto treba, tank se s 2,5 tisíc litrami vody, mobilný vodu mietak, špeciálny set za vojen v lesu a tak dále. To, šo oni juce poponujú na svojim svedženiu v ústaje. A rune, jako mi Andrej ešte poveda, so pola nich v oblito jenož tak okolo 5 razu sirena vuje. Jadk popolu štyrioch, tež kožde jižo na konc tydžina myslí. Andri, vostaj mě sreč sáde stejo. Skočí k kamory a jižo zjedže von do drasty vonjovoch vobomiku. Ani žane dvě menšne požišo, další kamaráde jo na kolesu a v auče přismala. Vopravdě, oni přismala. Kolove a črije dele a nuc to škytnije drasty. Džia so sova pali, so jeden praša. Jeho sobkamarád Markus Bjarš hľada na monitor na stene.
2: Ja neviem, nekde, ja. Mittelbrand, Waldbrand, Puschwitz am Puschwitzer Park.
1: Aha, polo na kromě sy von tam čita. Andrej Macala až na miestem auto štartuje, a ve biehu, ja neviem, dvejo abo cioch menšin, sú iža 9 ďalší přijeli. Potom skoča príni do auta a žaden jeničky nie dotal pomalu bežal. Rune ešte dvaj ďalšie bokovo rožka přismali taj, tohle auto už ovo tiedže.
3: To ty nikomu byre, že se jacom rožeši, jak ty to se rožka. Hej, ja se nikdy lezo tu, ač ovo jedžím los.
1: Tun raz však je puč krutky, při puču do větrova, so šťerny ščopali. Vojn je jenoš ešte 100 metrů před prýny ležonosti Bošic. Na tamnej strone stýja nímale v metr vysoké pomeny až na 30 metrů před rčerec zavodem. Bosčanci kamarádo jo započne prskač a dáš na týž dalšie vobore přijedu. Jako prýny týze z vúha a nesvačidva. Na koncu bude ich na polu 5 voborov. Z vodu, motekami a vopačemi kontra pomeniam. Sreč pola stej vulky štom. Vokovo neho sú bošičino reča stvorili a maja netko toustu hadžicu na rameniach. Cele prytku je Roman Mark, kýž je tež hižo cíjací let podľa, a kýž netko do vohyňa prska.
4: Ja som dneca tu viednik do nadbehovanskej skupine, ktorýž jo tu vodu da čečeč.
1: Šta sa jo dokvene pali?
4: Je nevočná te polo, ktorýž jo tu nidže vojen dostal.
1: Okolo pečich pokazuje termometr ešte cíjací stupňu. Pod toustej drastu v oborníku Juška jenož tak beží. A tohle voní svoju čestnohamskú službu rádečinia. V núznych pánach kaž zaš v piatk a tež pri tajkých svedženiach kaž dženca a judce, tež spomínaja v Bošicach na jubilej 150 let svoje vonjevoje vobory. S čímž ma tuta mała gmina samo jednu ze najstarších vonjevoch voborov z cyva v budyskim okresu.
0: Tuž útrobnú gratuláciu do Bošic 150 let vonjová vobora tam vysi. Cimienčine do civiliky na dževeč.

0: 5 minutow do 9.
1: Nabožne słowo.
0: Magenta Juri Czornak z Niebelčic.
2: W dźěćacej knize Pippi Langstrumpf spěra znatej spisowaćelki Astrid Lindgren namaka štěrowacu sadu. Kak krásne doby w nebesach być, tež wone hižo wot wonka dekerjane wupadaja. Sym o tym hižo husto rozmyslował, dokaž jako hobijowy fotograf wiem, zo je ledoma nešto bole fotogene hač nebesa. Tež je bo nam hižo wot wonka dekerjane nebesa stworił, kak krásne budu wone za nas potom hakle wot nutzka. Kak pak přihotujme se na věčnosť? Je nam to vonkovne, kaj ščilne dere meče, peneze abo kariéra vážniše, hač dušine vusmirene na Boha? Sme po Boži kázni ľubi svoje bližšieho, kaj sebe samo tež opravdže živi? Kujže z nás ma nadži zotraje jeho živene z najmenša 80 let, a za nimo proca a potu tež kus kradošče a z Boža doživi. Tole všojedne, kak stari sme, nichtu z nas neve, što juce budže. Mieli so modlič, kajž Mojzes v 90. psalme. Vuč nas naše dny ličič, so bychme mudrošť v utrobe našli. Prošme tuž Boha, so by nas tak přeživene ved, so bychme čas, kotež nam zbyva, mudre vužili, přede s kuždým dňom sme dale a blíže k věčnosti. Neveme dre dokvadne, što nas po smerči očakuje. Najważniejsze pak, što już dobyli w niebesach wiedzieć je, niebesa są żywene z Bohom, a w tym mieli są hižo na ziemi zwuczować.
0: Dobra, Juri Czornak ze Snebecic, wy na dokład zamówitości tam niższej je w osady. Ja 4 minuty do 9.